0: Also an welcher Bild ist komplett samplohut und in der ob in der Technik ist Sanyo oder Wannenlechner.
1: Kinti, ja, weil Maradouris tashi dirch man gerne lischen nem schon badog. So I have on scale a welcher got der Radog stein. Tashi dirch man gerne ach och doch nicht sich ein Radog wohl. So in the technique you cited should there now be an tune being she on the himply air do she because current on chain tour current she it's an a stomp air my there she northern lift on mashu show or there somewhere home tune the hining gominic na because all you kind of night again I guess cutting better rely on the stachin agus chomáile sin coppla gar chomáisteigh. So tugann sé mai siú de dún siimplí agus it lís an choran an seinintúir carachtéir isteach dagaid féin agus sin in fága go sin tú áta sin stíl mar ampla sin stíl me me láin nach sin stíl sémas tansin nó féidir is féidir le an ornáíocht úsáid chun na daine sin a einim nu mar dé nóir in a chluisi tún. So déting se in is éisteach le beidir tríú chéir a fluúdóir agus just a ráile Kehid hein mas fluttor I morle ra ul na dokernini am hugun ako ach ve vech vingen an rudi yard hef yokamach hugusla fistum gorbiet son tage so tugun an onornaidi this is size character de hud enrach an rodu side and dinaso